Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

좋아진 별 내 우주와 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: prodejna Ovesta Křekov u Valašských Klobouk. Tady najdeš jen profesionální nářadí Milwaukee.
1: Novinky si přijďte vyzkoušet 22. května na velké prodejní akci Ovesta.cz.
2: Hit Radio Zlín. Zlepši si náladu.

0: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
1: No jaké bys chtěla?
0: No přece ty z Baumaxu.
1: V Baumaxu interiérové dveře Prestiž, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
0: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Válka v Iránu a s ní spojené narušení dodavatelských řetězců už trvá 2 měsíce. Přes vládní cenové stropy vzrostla od konce února průměrná cena benzínu u českých čerpacích stanic o více než 8 korun za litr. Nafta je dražší o 10 korun. To postupně tlačí na růst cen zboží a služeb. Pokud konflikt na Blízkém východě brzy neskončí, čeká podle analytiků Česko citelné zvýšení inflace a zpomalení ekonomiky. Až 75% mladých Slováků ve věku 16 až 17 let zvažuje kvůli nespokojenosti s aktuální situací v zemi odchod do zahraničí, nebo jsou už rozhodnutí odejít. Ze všech, kteří zvažují odchod do zahraničí, je se až 42% nechce na Slovensko vůbec vrátit. Mladí lidé označili za hlavní důvod odchodu ze Slovenska špatné vztahy ve společnosti, v rodině a také ve škole. A pojďme také na hokej. Ani vedení 3-1 nestačilo české reprezentaci do 18 let k postupu do finále světového šampionátu. Svěřenci trenéra Jana Tomajka podlehli Švédům 3-4 po prodloužení a čeká je zápas o bronz proti Lotyšům. Ti prohráli v Trenčíně s domácím výběrem 0-1. Přímý přenos utkání Česko-Lotyšsko sledujte na ČT Sport dnes od 15 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Ve Starém městě opět burácejí motorky, jede se oblíbený slovácký okruh. Dnes odpoledne jsou na programu tréninky, hlavní závod přijde na řadu zítra. První kategorie startuje už v 8 hodin ráno, vstupenky si můžeme koupit na webu. Po celý víkend je ve Starém městě kvůli závodu uzavřená ulice Východní, oběd to můžeme přes Huštinovskou.
5: Prodejna Ovesta Křekov u Valašských Klobouk. Tady najdeš jen profesionální nářadí Milwaukee.
6: Novinky si přijďte vyzkoušet 22. května na velké prodejní akci. Ovesta.cz.
3: Pokud tu máme nějaké labužníky už těch tropických teplot, tak se dneska dočkáte nejteplejšího dne zatím z celého roku. Bude jasno nebo skoro jasno, ale odpolední maxima 26 stupňů Celsia.
7: Dobré ráno, Leontýna trošku zaspala. Řekneme si o tom i za chviličku, já jsem dneska taková nemocinkatá, tak mi to odpuste, ale startujeme vysílání právě teď.

0: Hezké dobré ráno ještě jednou s vámi Leona a Filip, Lejček, Bejček, Cejček. Víkend startuje na Hit Radio právě teď, já se omlouvám, jsem trošku nachlazená, protrpěla jsem si takovou hnusnou nemoc, nějakou virózku. Ještě k tomu byl úplněk, takže emoční bomby jedu, ve znamení štíra, možná to někdo máte podobně. Dejte vědět, kdo vstáváte s námi na 777-937-777. A ty se na mě směješ, proč, Filipe?
1: Protože prostě chci. A já když chci, tak můžu a to se mi líbí. A i vy můžete mít, přátelé, skvělou náladu, protože to my chceme od vás na oplátku. No a kupte si nějaký ten opalovací krém na dnešek, protože jak jsme říkali, 26 stupňů Celsia, nepodceňte to. Já už jsem se stihl trochu spálit takhle ty moje kroužky pod očima a stačí opravdu hodinka a půl na tom sluníčku, tak
0: je to tak.
1: Prostě chraňte se před sluncem dnes.
0: Takže dneska bude opravdu krásně až 28 stupňů, příští týden 12, ale
1: no pozor,
0: to dáme.
1: 26, to bychom nepřeháněli zas.
0: Na Moravě 28 tady koukám.
1: Tak to na webu ČHMI nepíšu. Dej tam nějakou muziku, Ona se zase směje, má záchvaty smíchu, ale myslím si, že ten hlas není zas tak znát na to, že si včera nemohla mluvit. Tak kdybys to posluchačům neřekla, tak možná budou úplně s tím v pohodě.
0: To si nemyslím, protože já jsem včera byla úplně bez hlasu, občas mi to tady přeskakuje. Rýmu mám, takže všem nám, nastydlým, nemocným a taky alergikům, držíme palce, budeme hrát skvělou muziku, budeme soutěžit. Dneska toho tady máme fakt pro vás hodně, tak díky, že vstáváte s námi a napište nám na 777-937-777. Teď už Lady Gaga, Poker Face a taky Lucie se svou Marií. Hezké ráno.

0: Kapela Lucie se svou Marí, hezké dobré ráno, 8:03, to je aktuální čas. Máme 2. května. Tak co, líbali jste se včera? Filipe, pod tou rozkvetlou třešní, políbil si svou markétku?
1: Já jsem byl sportovat včera a když jsem přijel domů, tak žádnou třešeň jsem neviděl už.
0: Tak ne, aspoň na mobilu, ne?
1: Ne, já jsem opravdu takový jako nímant, kdo nás poslouchá díl, tak už zná, já ani dokonce tyhle ty zvyky prostě nedodržu, jo. To znamená, že doufám, že vy jste si dali pusinku, protože viděl jsem, byl to plný Instagram, Facebook, ale já prostě jsem zvyklý, nemusím dělat to, co jako dělají ostatní.
0: Já jsem taky nikomu pusinku nedala,
1: protože
0: já mám takovou,
1: jo, jsi byla nemocná, ale
0: pšikací pusinku, tak abych někoho nenakazila.
1: Ale jinak by si šla po třešení.
0: Hele, já to nějak neprožívám. Buď jo, buď ne, prostě my si dáváme pusy kdykoliv prostě chceme.
1: Jsme se sešli tady výborně, ctíme ty tradice, veď hodně.
0: Ale naši posluchači se hodně líbali podle toho, co nám tady píšou, nebo nám tady píše taky Markétka, nevím, jestli ta tvoje zrovna.
1: To ne,
0: ahoj, Leonko, dneska jsem se taky nevyspala, protože ten úplněk ve štíru, to jsem já, tak jsem se vůbec nevyspala. Úplně ti rozumím, protože já jsem taky štírka, takže na mě ten úplněk neuvěřitelně funguje. Tak mám dobrou zprávu pro nás úplňkový, protože nás čeká ještě jeden, a to 31. května. Tak si držme palce, za chviličku Maroon 5, Cardi B, Benazi Bros nebo Benson Boone a taky ranní update s naším Filipkem.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Krásné ráno. Rakouská cukrárna v Linci zavedla do svých ceníků neobvyklou položku. Poplatek za umytí sklenice. Zákazníci za tuto službu zaplatí v přepočtu 17 korun. A majitelka podniku Krok obhajuje vysokými náklady na energie, vodu a práci personálu.
1: A to si může jen tak takhle jako nastavit sama.
0: No a nevím, no tak nemusíš tam chodit, ale přijde mi to divný, přeci to nebudeš pít ze skleněných, teda ze špinavých sklenic, že jo, nebo kelímek by si
1: tak třeba v Itálii mají taky automaticky nastavený dýško už vlastně k celkové částce účtenky.
0: No, ale tak vypadá to líp, než za to, že ti umyjou sklenici. No a další věc tady mám, která by se určitě líbila i v Česku, tedy aspoň mně. Švýcarská obec zakázala používání sekaček na trávu v neděli, aby zajistila obyvatelům absolutní klid. Nařízení se týká nejen spalovacích motorů, ale překvapivě i moderních a velmi tichých robotických strojů. Místní radnice k tomuto kroku přistoupila po sérii stížností na neustálý hluk během volných víkendů. A amatérský fotbalový zápas v rakouských Alpách musel být přerušen kvůli stádu místních krav. Zvířata se rozhodla, že čerstvá tráva na hřišti je ideálním místem k jejich odpolednímu odpočinku. Rozhodčí se marně snažil situaci vyřešit, krávy ale na jeho pokyny ani hlasitou píšťalku nereagovali. Po půlhodinovém čekání fotbalisti prostě Šmitec, Basta šli na bratwurst a prostě fotbal se nedohrál.
1: Bú. Bú. Sleeping in my car, právě teď rok se taky Shakira, její Zoo, a Sigala a James Arthur. Tohle a ještě mnohem více muziky, tak hezké dobré ráno.

0: večerní Máj byl lásky čas, kde hrličin hlas zval ku lásce, nevím.
1: Ty jsi nějak rozjela? Poetik.
2: No já určitě, tyhle ty
0: tak včera byl 1. maj, podle toho, co nám naši posluchači píšou, tak se všichni pusinkovali, užívali si nádherného jarního dne. Dneska bude téměř letní den, tak opatrně, pijte hodně vody, natírejte se krémem, protože budete jinak spálení jako Filip Lejček. My vám k tomu budeme hrát spousty skvělé muziky a hlavně, dneska pro vás máme voucher na 5000 od Slevomatu. Máme pro vás narozeninovou ruletu s nezapomenutelným zážitkem. Hity na přání k vaření, prostě je tady toho dneska pro vás strašně moc.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
8: Tady se vám blíží zpátečka a další.
9: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

0: Čas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásné sobotní ráno, je minuta po 8 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Nástupní plat 50 tisíc korun slibuje vláda ve svém programovém prohlášení policistům, celníkům, hasičům, vojákům i příslušníkům vězeňské služby. Šéfové městských policií se ale bojí, že kvůli tomu přijdou o své lidi a budou mít problém s náborem. Peněz jim totiž mohou nabídnout výrazně méně. Svaz obecních a městských policií připravil návrh nového zákona o obecní policii a teď bude čekat na připomínky třeba ministerstva vnitra. Radnic, které chtějí městskou policii, přitom přibývá. Letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za více než 60 let, uvádí aktuální data meteorologů. Extrémní srážkový deficit trápí zejména zemědělce, kteří už se nyní obávají o úrodu i stav spodních vod. V mnoha regionech klesají hladiny řek na minimum a odborníci varují před rizikem nedostatku pitné vody. A pojďme také na sport. Jako třetí hráč historie postoupil do finále na 5 turnajích Masters v řadě. Ital Jannik Sinner přehrál v semifinále turnaje v Madridu Artura Fiese z Francie 6-2 a 6-4. V Madridu postoupil Sinner do finále poprvé a zahraje si tak o titul i na posledním z 9 turnajů Masters. Trofej mu vedle Madridu chybí už jen z Antuky v Římě, kde ve finále v loni neuspěl. Finále 4 hry si ve španělské metropoli zahraje Kateřina Siniaková spolu s Američankou Taylor Townsendovou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Ve Zlíně nám vznikne sportpark Bartoška. Nahradí starý sportovní areál v Dřevnické ulici. Místo tam bude pro skateboarding, BMX kola, ale součástí areálu budou i dvě víceúčelová hřiště pro míčové sporty a hřiště na parkour pro věkovou skupinu nad 10 let, které dosud ve Zlíně chybí. Sport

0: Park se brzo začne stavět a hotový má být příští rok.
1: Prodejna Ovesta Křekov u Valašských Klobouk. Tady najdeš jen profesionální nářadí Milwaukee.
2: Novinky si přijďte vyzkoušet 22. května na velké prodejní akci. Ovesta.cz.
3: Grily, plavky, bazény, šortky, trička, tohle všechno dnes můžete vytáhnout, protože bude jasno nebo skoro jasno a rtuť teploměru se zastaví až na 26 stupních Celsia.
4: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděší.
5: Hezké dobré ráno, 8:05, vítáme vás u víkendového vysílání z plné parádě. Leona Filip s vámi, pokračujeme dál, protože před námi je samozřejmě spousty skvělých hitů, ale taky budeme rozdávat voucher na slevomat na 5000, taky narozeninovou ruletu budeme roztáčet, hrát hity na přání k vaření, prostě dobrá nálada se éterem bude linout až do 13. hodiny. Tak pokračujeme.
4: Hit Radio Zlín.

0: Hezké, dobré sobotní ráno 2. května, aktuální čas 8 hodin 11 minutek. Díky, že posloucháte s námi a pojďme si připomenout jednu z nejdůležitějších hereckých osobností, která zítra oslaví neuvěřitelných 95 let. Napadá tě, kdo by to mohl být?
1: Napadá mě Křemílek a Vochomurka.
0: Je to tak, dámy a pánové, Jiřinka Bohdalová bude mít 95. narozeniny. Její hlas odchoval v pohádkách nás všechny, to si troufnu říct na 100%. Je to prostě paní Křemílková, Vochomurková, Rákosníčková, malá čarodějnicová a tak dále. Takže jestli je někdo živoucí legendou českého filmu, tak je to právě ona. Takže Bohdalko, zítra hlavně zdravíčko, protože my vás milujeme. A vás taky, naše posluchače. Linkin Park, DMT Desmešin právě teď pro vás.

0: Luis Capaldi Survive. Hit Radio stále s vámi 3 minutky po čtvrt na 9. Hezký dobrý den, ještě krásnější vstávání pravou nohou do toho nového dne. Pojďme se podívat, co nás čeká a nemine dál. Ještě předtím, než si o půl deváté dáme ranní update, tak tam hodíme Avril Lavigne, nebo Disturbed, The Sound of Silence, a nebo taky tuhle skvělou pecku. Michael Jackson.
1: No teď je o něm dokonce hraný film v kinech, trhá to rekordy. Dokonce první víkend jen v severoamerických kinech to vydělalo přes 2 miliardy korun.
0: To je neskutečný, takže kdo jste ještě tenhle film neviděl, rozhodně zajděte, my se s Fildou chystáme taky. No a They Don't Care About Us si dáme za moment z éteru Hit Rádia.
2: Hit Radio. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno. Známý influencer strávil 24 hodin v zapnuté lednici, aby otestoval svou psychickou odolnost. Celý pokus vysílal živě na internetu, kde ho sledovali statisíce lidí s velkým napětím i obavami. Přestože byl pod dohledem lékařů, mnozí fanoušci ho v komentářích ostře kritizovali za zbytečný hazard. Dítě na pískovišti v Dánsku objevilo vzácnou...
2: Počkej, na pískovišti?
1: Pískovišti.
2: Ty jsi řekl pískovišti.
1: Klidně si to potom pustíme zpátky, jo? Nezdržuj mě, na pískovišti v Dánsku objevilo vzácnou středověkou minci. Jejíž historická hodnota je obrovská. Chlapec si původně myslel, že našel jen starý knoflík. Jeho otec si ale hned všiml unikátní ražby, no. Ale nedostali za ní nic, protože poputuje do muzea. Tak možná nějaké malé nálezné. Pískovišti. No a zapomenutá vesnice ve Španělsku zcela zrušila peníze a úspěšně se vrátila k výměněnému obchodu. Obyvatelé si mezi sebou mění potraviny, oblečení i řemeslné služby bez použití bankovek či karet. Podle starosty tento systém upevnil sousedské vztahy a lidé jsou v komunitě nyní šťastnější. Experimentu si začínají všímat i ekonomové, kteří zkoumají jeho dlouhodobou udržitelnost. Tak co tomu říká, že by nebyly peníze najednou?
2: Že bys prostě jako vyměnila? Já si myslím, že to stejně jednou přijde. Jde, že bude něco jiného.
1: Jo, víš, jako že by ti soused třeba vyměnil kola na autě a ty bys mu třeba umyla okna. Výměnný obchod.
2: Barter za barter.
1: Ano.

0: Rádio Zlín.
1: Duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: 8:45 za minutku, sobota 2.5. Hezké dobré ráno, za pár minutek už dopoledne. Tak po 9. hodině budeme roztáčet kolo narozeninové rulety. A dneska tam máme zážitek pro dvě osoby, takovou hezkou netradiční prohlídku Prahy s virtuální realitou. Tak to spojit s nějakým krásným výletem, protože počasí nám bude přát. Tak kdo dneska bude mít to štěstí? Dobře pozorně poslouchejte a jakmile uslyšíte mou výzvu, abyste volali, tak potom volejte. Do té doby Jay-Z, Shabuzi, Miley Cyrus a nebo Damiano David.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Chcete mít jistotu, že je o vaše dítě skvěle postaráno? 1. července se otevírá v Želechovicích nad Dřevnicí dětská skupina Kuřátka. Bezpečné místo plné péče a radosti, zaměřené na rozvoj a logopedickou prevenci. Dětská skupina Kuřátka. Projekt EU. Přihlášky najdete na webu obce Želechovice nad Dřevnicí.
4: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, it's me, Rita Ora.
3: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, je přesně 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Dobrovolníci na Brněnsku a v blízkém okolí v posledních letech každoročně zachrání desítky srnčat, které by jinak uhynula při sečení luk. Používají k tomu drony s termokamerami, které ukrytá srnčata zavčas odhalí. Jen loni takto díky jejich činnosti přežilo přes 150 mláďat. Jízdní kola a elektrokola patří mezi nejčastěji kradené věci ve veřejném prostoru. S rostoucí hodnotou kol, zejména elektrokol, přitom nejde o drobné ztráty, ale často o desítky tisíc korun. Kolo se může poškodit nebo i způsobit škodu jiným, třeba po pádu z nosiče na autě. Proto se vyplatí na začátku sezony vzpomenout i na správné nastavení pojištění. Hokejisté Bostonu končí v letošním playoff NHL po domácí prohře s Buffalem 1-4. Ani branka Davida Pastrňáka po asistenci Pavla Zachy neodvrátila vyřazení Bruins, kteří sérii ztratili poměrem 2-4. Sabres se tak radují z postupu do dalšího kola, zatímco pro elitní české útočníky sezona v zámoří definitivně končí. Do čtvrtfinále postupuje i Tomáš Hertl, který hraje za Vegas Golden Knights. Naopak playoff končí i pro Karla Vejmelku, chytajícího za Utah Mamuc. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Kapitán Jakub Jurgas bude zlínským fotbalistům se zraněným kolenem chybět výrazně déle, než se původně zdálo. Podstoupil operaci skříženého vazu a čeká ho přibližně 9měsíční pauza. Pravděpodobně tak nestihne ani podzimní část příští sezóny. Ševce dnes čeká první utkání nadstavbové části ligy. Na Letnou zavítá pražská Dukla.
9: Prodejna Ovesta Křekov u Valašských Klobouk. Tady najdeš jen profesionální nářadí Milwaukee.
10: Novinky si přijďte vyzkoušet 22. května na velké prodejní akci. Ovesta.cz.
7: Všichni, kdo čekali na ty správné teploty na koupání, grilování, opalování a procházky v teplu, tak se dočkali, protože dnes bude jasno nebo skoro jasno. No a nejvyšší teploty až 26 stupňů Celsia.
11: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
12: Hezké dobré dopoledne, 4 minutky po 9. Dneska bude nádherné počasí, tak si ho užijte úplně naplno na zahrádkách, někde v relaxu, opalovačky, grilovačky, prostě však už to znáte. Hlavně, jak říkal Filip, nezapomeňte se namazat, ale ne tím alkoholem, prosím vás, jo? Nějakým tím krémem a možná se posypejte grilovacím kořením, ať se pěkně propečete do zlatova. Každopádně narozeninová ruleta nás čeká v této hodince, tak jakmile zazní moje výzva, vyťukávejte 800 937 937 a bude to brzy. Teď se trošku schladíme. On my head, Dan Barta.
11: Hit Radio Zlín.

0: Milovníci proseka stala se velká tragédie. V Británii totiž měli nehodu dva kamiony a obětí se stalo 20 tun rozbitého proseka. Slyšíš to? 20 tun.
1: To je hrozný, to by bylo vlastně...
0: 50 tisíc láhví.
1: No, to by mi vystačilo do konce života, asi počítám, no možná na těch posledních 5 let, jestli předpokládám, že tady budu do 80, by to nestačilo.
0: 50 tisíc momentů, kdy si někdo mohl přiťuknout na rande, na novou práci, nebo prostě jen tak, že přežil prostě pondělí, co si budem. Tohle je největší tragédie v dějinách logistiky, protože 50 tisíc lahví přišlo o svůj takový ten smysl existence bez jediného přípitku, chápeš to?
1: Na druhou stranu to možná taky zachránilo pár bolehlavů, protože přece jenom, když si ty proseka dáš dvě, trošku tě to ujede takhle v létě, tak to nemusí být úplně dobrý ráno, takže můžeme to vzít jak z té pozitivní, tak negativní stránky věci.
0: A taky pozor na to, aby hasiči neměli trojku v žíle jen z těch výparů u uklízení skla, že jo, co si budem. Teď už jdeme hrát David Guetta, Sia, She Wolf, tak buďte s námi a narozeninová ruleta se blíží.

0: Dvě minutky po čtvrt na deset, hezké dobré dopoledne. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. Tak pokud máte ve svém okolí opět někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, však už to znáte, tak volejte právě teď.
1: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
2: Vínečko, pohoda.
1: A slimáci jsou taky fuč.
2: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nové zlínské centrum pro bydlení. Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy. Pomůžeme vám s pronájmy, prodejem a koupí nemovitosti či hypotékou. Více na www.zvonek.cz.
4: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
5: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Prostorný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Autokom Zlín, váš prodejce a servis vozů Kia. Autosalon Kia ve Zlíně.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Narozeninová ruleta se jde roztáčet pro někoho z vás právě teď. Tak já se ptám, koho pak máme na telefonu. Halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Lenka.
0: Ahoj Leni, odkud voláš?
1: Schodova od Karlových Varů.
0: Schodova od Karlových Varů. A jaký máte plány na dnešní den, víkend? Bude nádherně.
1: Bude nádherně a chci si zajet pro vnoučátka.
0: No tak to je krásný plán. Takže babička bude s vnoučátky.
1: Ano, přesně tak.
0: Skvělý. Kdo ve tvém okolí má narozeniny, Leni?
1: No zrovna v úterý právě měla dcera 28. dubna, jí bylo 33.
0: 28. dubna, já už to tady zadávám do našeho chytrého počítače. Tak a jdeme na pravidla. Zahrajeme ti tři hudební ukázky s datem 28. dubna pro tvou dceru, jak se jmenuje?
1: Taky Lenka.
0: Taky Lenka, takže pro Leničku, která oslavila narozeniny, budou to tři hudební ukázky, které ovládaly světové žebříčky hudebních hitparád v den narozenin tvé dcery Lenky a ty si prostě jednu z těch ukázek vybereš, pak jí to zahrajeme, jenom se nemůžeš k jednotlivým ukázkám vracet, chápeme?
1: Ano, chápeme.
0: A můžeme roztáčet?
1: Ano.
0: Tak jdeme na to, Leni.
1: Super.
0: Král popu, Michael Jackson, Billie Jean. Chceme nebo ne?
1: Ještě budem točit.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Girl band Spice Girls a jejich song Mama.
1: Tak ten necháme.
0: Že jo, ten je krásný, já si říkám, neholení, já jsem ho dlouho neslyšela. Tak to možná bude maličko trošku pro mě ten song. Já ho mám strašně ráda a má nádherný text. Tak jsem ráda, že jsi z tohle vybrala a teď máš taky takový ten správný čas, aby si mohla sdělit své dceři cokoliv máš na srdíčku. Pojď na to.
1: Tak milá Leničko, já ti přeju co nejvíc zdravíčka, štěstí, lásky, ať ti všechno vychází. Moje vnoučátka, ať jsou taky zdraví. Jsou to její dětičky.
0: Vnučky prosím. Nebo vnuky?
1: Tak první je vnučka, Vendulka, a potom je vnouček Vojtíšek.
0: Vojtíšek, to je krásný, tak si užijte krásné odpoledne. A
1: děkujeme.
0: Samozřejmě neodejdeš s prázdnou, protože my tady opět od našeho partnera firmy na zážitky máme i něco pro tebe a tvůj doprovod, je to pro dvě osoby. Tak když si uděláte takový hezký výlet do našeho hlavního města, do naší krásné metropole, tak je tady netradiční prohlídka Prahy s virtuální realitou a stojí to opravdu za to.
1: Dobře, to už se těšíme teda.
0: Tak nám vydrž na telefonu, Leni, ať taky víme, kam to poslat. Doufám, že si to užiješ, můžeš se podívat nejen ty, ale i naši posluchači na web firma na zážitky, co všechno tam nabízejí, je tam široká škála všeho chuť. No a song Spice Girls, Mama, posíláme právě teď za tebou.
1: Děkuju.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Taky, krásný den.

0: Spice Girls Song Mama a my bychom poprosili naši posluchačku Lenku z Chodova nebo kousek od Chodova, která vyhrála a vytočila si narozeninovou ruletu, aby nám opět zavolala, protože nám nechtěně asi položila telefon a my vlastně nevíme, kam ten voucher poslat. Takže Leničko, pokud nás slyšíš, zavolej na 800 937 937 právě teď a my posíláme tuhle hudební novinku.
1: Tohle vám hrajeme nově.

0: Pokračujeme dál za moment Rose, Bruno Mars, jejich Apathé, nebo taky Rihanna, California King Bed a spousty dalších skvělých hitů. A nezapomeňte, že po 10. hodině tady ještě pro někoho z vás máme voucher na 5000 od Slevomatu, takže máte se na co těšit. Poslouchejte.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na ně?

0: občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Inmat. Střecha s úsměvem.
1: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
2: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Od 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!
3: On Air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Americký federální odvolací soud dočasně pozastavil zasílání potratové pilulky Mifepriston poštou. Informovali o tom v noci na sobotu agentury Reuters a AP. Takový krok by výrazně omezil přístup k tomuto hojně využívanému léku v celé zemi, a to zejména ve státech, které potraty zakazují. Soud požaduje, aby se pilulka vydávala pouze osobně ve zdravotnických zařízeních. České firmy se potýkají s nedostatkem lidí, přesto je pro 5% z nich překážkou už věk nad 40 let. U šedesátníků pak odmítá spolupráci dokonce pětina zaměstnavatelů. Důvodem jsou nejčastěji obavy z nižší motivace nebo chybějících digitálních dovedností, a to i v oborech, kde lidé se zkušenostmi zoufale chybí. Kvalifikaci na sprint velké ceny Formule 1 v Miami vyhrál úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu. Britský jezdec porazil o 222 tisícin sekundy lídra šampionátu Itala Andrea Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Třetí byl Norrisův týmový kolega Australan Oscar Piastri. Sobotní sprint se pojede od 18 hodin, o 4 hodiny později přijde na řadu kvalifikace na hlavní závod. Velká cena Miami odstartuje v neděli od 22 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Ve Starém městě opět burácejí motorky, jede se oblíbený slovácký okruh. Dnes odpoledne jsou na programu tréninky, hlavní závod přijde na řadu zítra. První kategorie startuje už v 8 hodin ráno, vstupenky si můžeme koupit na webu. Po celý víkend je ve Starém městě kvůli závodu uzavřená ulice Východní, oběd to můžeme přes Huštěnovskou.
7: Prodejna Ovesta Křekov u Valašských Klobouk, tady najdeš jen profesionální nářadí Milwaukee.
8: Novinky si přijďte vyzkoušet 22. května na velké prodejní akci Ovesta.cz.
5: 2. květen 2026 bude prozatím nejteplejším dnem letošního roku, bude jasno nebo skoro jasno a teploměry se zastaví až na 26 stupních Celsia.
9: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
10: Hezké dobré dopoledne, 4 minutky po 10. sobota 2. května, doufám, že se máte krásně. Podle toho, co nám píšete, tak asi jo, dneska vás čeká nádherný slunečný den, my se vám postaráme o playlist, tak Ed Sheeran letí za vámi právě teď.

0: nějak málo tančím, kapela Krištof, 9 minutek po 10. Hezké sobotní dopoledne. A my pro vás máme super, čuper, truper dobrou zprávu, protože vy milujete devadesátky. Vy milujete retro víkendy. A on se zrovna jeden takový blíží už příští týden, kdy vlastně v pátek máme také volno. Takže to odpálíme rovnou v pátek a budeme hrát samý skvělý hity. Jako je třeba tohle. Baby, yeah, baby. A nebo, pozor, co tohle?
1: Mark Wahlberg.
0: Baby. A teď.
1: Ice, ice, baby.
0: A nebo, co tohle? Sex on the beach na pláži třeba, co? Tak tohle a ještě mnohem více devadesátkových hitů. Už od příštího týdne, pátek, sobota, neděle, v kuse, non-stop. Já vám říkám, to bude taková retro jízda, že se společně vrátíme do minulosti. No a pojďme si připomenout takový ten český boyband, který v těch devadesátkách ovládal naše životy, naše nálady. My ženy, dívky, holky jsme je milovali. Jejich plagát nám nesměl chybět v dětském pokojíčku.
1: Já taky jsem je miloval. A co jako?
0: Lunetik, máma, právě teď taková ochutnávka, co o retro víkendu můžete slyšet.

0: Co byste, přátelé, kamarádi, řekli tomu, kdybychom tady pro vás měli ještě jednu takovou narozeninovou ruletu? A kdybyste třeba nevěděli, kam na výlet, na večeři nebo za odpočinkem, tak mrkněte na partnera naší narozeninové rulety pro dnešní den. To je vlastně narozeninová ruleta číslo 2. Tak je to Slevomat. To znamená, že tam najdete tisíce zážitků pro každého, od wellness pobytu, dovolených, přes skvělé restaurace až po masáže, adrenalin a tak dále a tak dále. No a my tady pro někoho z vás máme voucher na Fittipaldi
1: 5 000 korun. A za to už se teda dá pořídit zážitek, cokoliv budete chtít.
0: A nebo se slevou velkou, že jo, tam máš prostě dražší zážitky, šoupneš tam 5 000 voucher a už je to vyjde třeba na 2. Takže přátelé, kamarádi, volejte 800 937 937. Podmínka je jasná. Musíte mít ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny. Tak volejte právě teď 800 937 937.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernove-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Under Armour makes you better.
6: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
7: Chcete mít jistotu, že je o vaše dítě skvěle postaráno? 1. července se otevírá v Želechovicích nad Dřevnicí dětská skupina Kuřátka. Bezpečné místo plné péče a radosti, zaměřené na rozvoj a logopedickou prevenci. Dětská skupina Kuřátka. Projekt EU. Přihlášky najdete na webu obce Želechovice nad Dřevnicí.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: dopoledne z Eteru Hit Rádia In My Head. A my cítíme s Fildou v kostech, že pro někoho z vás budeme roztáčet druhou narozeninovou ruletu dnešního dne, kde pro někoho z vás máme nejenom vlastně hit, který si vytočíte, ale taky voucher v hodnotě 5 000 korun. Narozeninová ruleta číslo 2 pro ten dnešní den. Tak komu uděláme radost? Halo, halo, koho máme na telefonu?
1: Ahoj, tady Jana.
0: Dobré dopoledne, Janičko. Odkud voláme?
1: Volám z Krupky.
0: Z Krupky?
1: Z Krupky.
0: Jo, z Krupky. Jaké tam máte počasí dneska v Krupce?
1: No, úplně nádherný. Už jsme byli s kamarádkou na balkonku na kafíčku.
0: To je krásný.
1: A teď bych jí právě chtěla popřát narozeninám.
0: Dobře, nebudeme říkat věk, protože to se nesluší. Každopádně my ženy mládneme, že jo, to o tom žádná.
1: No, už to právě moc slavný není, ale ona má tolik elánu, že jí ho můžu někdy závidět, takže ten věk na ní není vůbec vidět.
0: To je skvělý, Janičko. Pravidla asi známe, víte, potřebujeme ten datum narození teda znát.
1: 2. května.
0: 2. května, takže přímo dneska. To je skvělý, tak už to tady zadáváme. Tak a teď přijdou 3 hudební ukázky s datumem 2. května, vy si jednu z nich vyberete, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, to určitě víte, pokud nás pravidelně posloucháte, automaticky bychom potom hráli tu třetí. Takže můžu roztáčet narozeninovou ruletu?
1: Ano.
0: Tak roztáčím kolo právě teď. Ještě teda ty pravidla bychom si měli zopakovat znova, já jsem si to tady špatně pomačkala, ale to vůbec nevadí, pravidla jsou o toho, aby se někdy porušovala, co si budem, takže ty jsem vám sdělila, tak roztáčíme doopravdy teď, jo?
1: Ano.
0: Osmdesátky, devadesátky, Crowded House, Don't Dream It's Over.
1: Jo, to je dobrý, to se jí bude líbit. Já jsem úplně zapomněla říct, že kámoška se jmenuje Zuzka. Aby teda opravdu věděla, že to je pro ní.
0: No tak skvělý, takže vybíráme teda tuhle hudební ukázku, nebudeme ano, pokračovat ano. Dál. Uh-huh. Dobře, Janičko. Tak teď můžete vlastně Zuzce sdělit, cokoliv máte na srdci, dneska už jste si dali kafíčko, tak jí můžete takhle skrz éter Hit Rádia ještě popřát.
1: No tak já už jsem jí to vlastně všechno řekla, že jsem netušila, že jí budu přát ještě přes rádio, ale hlavně tu dobrou náladu, no. To je nejdůležitější asi.
0: My se tady s Filipem přidáváme, hlavně to zdravíčko posílá celé Hit Rádio.
2: Všechno nejlepší.
1: Ano, moc krát děkuju.
0: No a aby toho nebylo málo, tak samozřejmě, to už bude na tobě, Janičko, jestli si to necháš pro sebe, nebo to dáš své kamarádce, protože my tady máme 5 000 korun od Slevomatu, takže kam na výlet, na véču, za odpočinkem. Můžeš mrknout na web slevomat.cz, stejně tak i naši posluchači. A je tam toho strašně moc. Pobyty, wellness, masáže.
1: Můžete se Zuzkou na něco mrknout teda dohromady.
0: Na něco dobrýho třeba, do nějaký restaurace si zajít, užít si spolu nezapomenutelné zážitky nebo dárky, které vlastně potěší každého.
1: Tak to je pecka, moc krát děkujeme.
0: Takže, no my děkujeme, my gratulujeme, děkujeme Slevomatu, že máme taky partnera narozeninové rulety pro dnešní den, voucher na 5 000 korun, vydrž nám na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a teď už vybranou píseň posíláme tobě a taky tvojí kamarádce. Užijte si krásný den, ahoj.
1: Díky moc, ahoj.

0: jedeme.
1: Hezké dopoledne, z éteru Hit Rádia Luis Capaldi, před námi Khaled, Kateřina Marie Tichá, nebo taky Black Eyed Peas, Where is the Love? Tak láska je všude kolem nás, to víme, užívejte si toho dnešního dopolka, ale taky přichází 11. hodina a to znamená hity na přání k vaření. Takže nám pište svoje hudební přáníčka právě teď na 777-937-777 nebo můžete na můj Instagram Lea Giongiosi, kdybyste chtěli, tak i Filip Lejček má Instač a budeme rádi, když s námi budete i na sociálních sítích a my vám zahrajeme to, co si budete přát. Tak buďte s námi a v 11 hodin je to jenom podle vás.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90.

0: 5. května Kaufland.
1: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě

0: republice.
1: Více o akci na
2: firma na zážitky
1: CZ. Jaro začíná v zahradnictví Lílek ve Slavičíně. Sazenice zeleniny, balkónových květin a bylin, letničky, trvalky, okrasné keře a stromky, kvalitní substráty, mulčovací a dekorační kůry, hnojiva, postřiky, truhlíky, květináče, zahradní nářadí a mnoho dalšího. Nabídka je opravdu pestrá, tak pospěšte do zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17, v sobotu od 8 do 12. Zahradnictví Mílek.cz.

0: Vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: nářadí řemeslných výrobků a mnoho dalšího. Taky parádní doprovodný program. Autem či pěšky na zahradu věšky.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: Krásnou sobotu, je přesně 11 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Velryba Timmy, kterou se tento týden podařilo vyprostit z mělčiny na severu Německa, je už zpět ve volné přírodě. Posádka nákladního člunu ji úspěšně vypustila do vln severního moře, což potvrdili i aktuální záběry z dronu. Přestože místo návratu nebylo tam, kde záchranáři původně plánovali, zvíře je podle všeho v naprostém pořádku. Na obzoru byly totiž krátce po vypuštění jasně vidět typické velrybí výdechy, které jsou důkazem, že Timmy žije. Lidem nad 80 let by se od příštího roku mohlo každých 5 let zvyšovat důchod o 500 korun. Návrh vládní novely počítá s pravidelným přilepšením v 80, 85 i 90 letech, přičemž při stovce by k penzi přibyla 1000 koruna. Od roku 2028 se má navíc zrychlit valorizace a lidé pracující v důchodu získají vyšší zásluhový podíl o 1,5% ročně. Změny mají zajistit lepší úroveň nejstarším seniorům a zároveň ocenit ty, kteří v penzi nadále zůstávají profesně aktivní. Hokejové Kladno zahajuje velké posilování a hned ode dneška plánuje představit celkem 6 nových tváří. První ohlášenou posilou je útočník Filip Přikryl, který k Rytířům přichází po 4 letech strávených v Českých Budějovicích. Přikryl, který na jihu Čech naposledy prněl roli asistenta kapitána, má tak před sebou angažmá ve svém již 3. extraligovém klubu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Ve Zlíně nám vznikne sportpark Bartoška, nahradí starý sportovní areál v Dřevnické ulici. Místo tam bude pro skateboarding, BMX kola, ale součástí areálu budou i 2 víceúčelová hřiště pro míčové sporty a hřiště na parkour pro věkovou skupinu nad 10 let, které dosud ve Zlíně chybí. Sportpark se brzo začne stavět a hotový má být příští rok.
6: Prodejna Ovesta Křekov u Valašských Klobouk. Tady najdeš jen profesionální nářadí Milwaukee.
7: Novinky si přijďte vyzkoušet 22. května na velké prodejní akci. Ovesta.cz.
4: Dnes očekáváme opravdu krásné počasí, bude jasno až skoro jasno a také maximum roku 2026, totiž až 26 stupňů Celsia.
8: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
9: A taky vám startují vaše nejoblíbenější hity na přání k vaření. Tak co dneska vaříte, pečete, smažíte, grillujete?
4: No, to bude dneska asi častá aktivita, protože jestli už jste chtěli koupit grill nebo máte od minulého roku, tak ho zažehněte, zkontrolujte prosím vás plynové bomby, pokud máte, aby vám ten plyn taky nedošel.
9: To křupavé masíčko, ježiš, to voní až sem. No a my vám k tomu budeme hrát. 777-937-777, hity na přání k vaření startují právě teď.
8: Hit Radio Zlín.

Hezké sobotní dopoledne, hity na přání k vaření jsou v plném proudu, jedeme, nezastavujeme, jsme tu pro vás až do pravého poledne, kdy vy určujete to, co budeme hrát. Píše nám tady Ondra, ahoj Lonko, moc rád tě slyším i s tou rýmou, zníš prostě skvěle.

mějte se krásně a zdravíme všechny posluchače Hit Rádia. To je strašně hezký, takže mám něco zahrát podle sebe, aby to bylo veselý, rychlý, tak co třeba tohle?

0: Posloucháte sobotní Hit Radio, hrajeme hity na přání k vaření. Pište si na 777 937 777 nebo taky na můj Instagram Lea Giongio, si občas kouknem i tam a já věřím, že někomu z vás splníme to vaše hudební přáníčko a hlavně nezapomeňte nám tam napsat, co dneska vaříte, i když ve většině českých domácnostech se dneska bude grilovat. Jojo!
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Zlín.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous-vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
4: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Už 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!
5: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Prostorný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 000 korun. Nyní i ve verzi kombi.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Autokom Zlín. Váš prodejce a servis vozů Kia. Autosalon Kia ve Zlíně.
8: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Píšete nám jako tady Lenka. Ahojky Leonko, dnes slavíme narozeniny našeho drahého tatínka. Mohli bychom poprosit o písničku od AC/DC Dálnici do pekel. Přejeme všem krásný slunečný pátek, u nás bude oslava a pořádná grilovačka. Děkujeme moc. No jasně, tak jedeme právě teď.

0: Na Hit Radio Hity k vaření pokračujeme dál. Před námi ještě spousty skvělých hitů. Lady Gaga, Walk the Moon, Miley Cyrus, o tohle všechno jste si napsali. Tak já doufám, že vám to udělá velkou radost a užívejte si toho dnešního dne naplno. Dobíjejte vitamin D baterky, jak se říká, a pozitivní energii. My se vám postaráme o to, aby vám dobře znělo v uších, aby se vám tančilo a měli jste ještě lepší náladu, než máte. O ten playlist pro ten dnešní sobotní den.
1: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
5: Proto.
4: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
6: Hola, hola, jaro volá. Ano, je to zahrádkářská výstava Zahrada Věšky.
7: Od 29. dubna do 3. května vždy od 9 do 16 ve Věškách u Kroměříže.
6: Prodej květin, stromů, nářadí, řemeslných výrobků a mnoho dalšího. Taky parádní doprovodný program. Autem či pěšky na Zahradu Věšky.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Nástupní plat 50 tisíc korun slibuje vláda ve svém programovém prohlášení policistům, celníkům, hasičům, vojákům i příslušníkům vězeňské služby. Šéfové městských policií se ale bojí, že kvůli tomu přijdou o své lidi a budou mít problém s náborem. Peněz jim totiž mohou nabídnout výrazně méně. Svaz obecních a městských policií připravil návrh nového zákona o obecní policii a teď bude čekat na připomínky. Třeba

0: Bude v sobotu v úvodu pětikolové skupiny o titul hájit v Liberci 8-bodový náskok v čele tabulky před Spartou a může udělat poslední krok na cestě k obhajobě titulu. Letenští přivítají Jablonec, třetí Plzeň bude hostit Hradec Králové. Poslední celek tabulky Ostravu čeká ve skupině o záchranu proti Mladé Boleslavi premiéra pod trenérem Josefem Dvorníkem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Kapitán Jakub Jurgas bude zlínským fotbalistům se zraněným kolenem chybět výrazně déle, než se původně zdálo. Podstoupil operaci skříženého vazu a čeká ho přibližně 9měsíční pauza. Pravděpodobně tak nestihne ani podzimní část příští sezóny. Ševce dnes čeká první utkání nadstavbové části ligy. Na Letnou zavítá pražská Dukla.
2: Prodejna Ovesta Křekov u Valašských Klobouk. Tady najdeš jen profesionální nářadí Milwaukee.
3: Novinky si přijďte vyzkoušet 22. května na velké prodejní akci Ovesta.cz.
0: 2. květen nabídne nejteplejší den roku 2026. Bude jasno až skoro jasno a maxima se vyšplhají až na 26 stupňů Celsia.
4: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
5: Hezké dobré odpoledne, nechte si právě chutnat, pokud obědváte nebo doděláváte. Je mi jasný, že většina z vás dneska má grilovačky, užíváte si toho dnešního dne, tak užívejte dál, pokud možno s námi pokračujeme, přehoupneme se přes to dopoledne. Teď už máme odpoledne. S vámi Lea Děnděši do 13. hodiny, tak nezastavujeme a pokračujeme dál.
4: Hit Radio Zlín.

Hezké sobotní odpoledne. Máme tady něco velkého, co potvrdila studie pro nás ženy. Protože ženy, které si jednou týdně kupují oblečení, jakékoliv a za jakoukoliv kačku, tak mají výrazně snížený level stresu. A já si myslím, že tohle funguje. Konečně utrácení na předpis. Chápete to, holky? Lodičky nejsou lodičky, ale antidepresiva na podpatku. Co si budem? A má to vlastně i takový logický aspekt. 1500 za terapeuta a nebo 2 kila za svetřík ze sekáče. No řekněte, a když jsou výprodeje? To nám je hned dobře, co? Snížený level stresu prostě funguje. Pod tohle se podepíšu všema 10.

0: Hit Radio v plném proudu, hezkou sobotu, taky dobrou chuť. A my tady s Fildou máme pro vás takový ten příběh, který napsal sám život. Takže dobře poslouchejte. Italský pár měl vyhrát v loterii v přepočtu miliony korun. To je paráda, to by se asi líbilo každému z nás, že jo? Co si budem, Fílo? Ale partnerka se odmítla dělit se svým milým. Případ měl dokonce bizární konec, protože na útěku, karma je zdarma, žena zjistila, že stírací los nebyl vítězný, chápeš to?
1: No, takhle by to přesně mělo být, když chceš podvádět, takhle a být takzvaně, já jsem to chtěl říct, no tak řekneme to zvířátko svině, chceš být, no tak máš smůlu, že jo, los je falešný, nevyhráváš nic, nemáš přítele, ale na druhou stranu ten týpek aspoň tady zjistil, že měl vedle sebe nesprávnou osobu.
0: Takže je to dobrá tak, věc. Takže prostě díky bohu za falešný losy jednomu Italovi právě zachránili zbytek života.
2: Hit Radio Zlín.
3: Zlepši si náladu.
4: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
5: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Štýl, nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově. Protože jen tam ví, že mít sílu nestačí. Musíte ji umět zkrotit.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Nové zlínské centrum pro bydlení. Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy. Pomůžeme vám s pronájmy, prodejem a koupí nemovitosti či hypotékou. Více na www.zvonek.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio, dneska máme krásný jarní den, to znamená, že je láska všude kolem nás. A pokud se někdo chystáte na rande, tak prosím vás, pánové, jestli vás čeká dneska nebo kdykoliv jindy v budoucnu první rande, tak pořádně na něj vypucujte svůj outfit. Protože 85% z nás žen zajímá na premiérové schůzce spíš to, jak je vlastně chlap oblečený, než jak je bohatý, co si budem. A my víme, na co si speciálně dát pozor. Takže my kontrolujeme takový to, jestli máte skvrny na oblečení, okousané nechty, jaké máte zuby, rozdrbané džíny, kalhoty bez pásku a na nohách jen tenisky bez ponožek a košile jen s krátkým rukávem. Tak co holky, ženy, je to pravda? Tak pánové, prosím vás opatrně, my jsme v tomhle neskuteční pedanti. Teď už jdeme hrát další muziku. Hit.

0: Svítí slunce nad hlavou, posloucháte Hit Radio, sobota v plném proudu, nádherné počasí. Já se s vámi pro dnešní den loučím, vy si ten dnešní den užijte, dělejte to, co máte rádi, odpočívejte, pokud možno samozřejmě budeme rádi, když zůstanete na vlnách Hit Radia, my se vám postaráme o ten hudební playlist pro ten dnešní den. Užívejte si, já se jdu domů kurírovat s tou rýmičkou a zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. Tak čau.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Zlín.
1: Hit Radio.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vidíš?

0: občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
3: No jaké bys chtěla?
2: No přece ty z Baumaxu.
3: V Baumaxu interiérové dveře Prestiž, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
2: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. U Frištáků na Zlínsku levý jízdní pruh je uzavřen, a to z důvodu nedostatku parkovacích míst u ZOO Lešná. Je tam zjednosměrněna silnice, tak s tím prosím počítejte. Dále Rajnochovice na Kroměřížsku kvůli Rajnochovické 50. Počítejte také s řadou omezení. V ulicích Tovární, Huštěnovská, Velkomoravská, Náměstí Hrdinů, Brněnská, ve Starém městě na Uhersko-Hradišťsku kvůli Slováckému okruhu také řada omezení. V ulicích Masarykovo náměstí, Palackého v Napojedlích kvůli jarní slavnosti v Napojedlích také počítejte s omezením. A dále Věšky kvůli zahradám Věšky jaro 2026 kvůli výstavě, tak je také řada omezení, místem projedete, ale se zvýšenou opatrností. Dávejte na sebe pozor, přeji vám šťastnou cestu při tomto krásném počasí a vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
2: Hezkou sobotu od mikrofonu přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Zpřísnění trestů za týrání lidí nebo zvířat ve společné domácnosti vláda zřejmě podpoří. Novela počítá se zvýšením minimální sazby vězení z půl roku na jeden rok. Horní hranice trestů se nemění. Kabinet má návrh v pondělí projednat bez připomínek. Sucho v Česku výrazně zvyšuje riziko požáru, hlavně od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Kombinace dlouhodobého sucha a vysokých teplot situaci dál zhoršuje. Na začátku pracovního týdne má přijít déšť, takže by se nebezpečí mělo snížit, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Domorodé komunity z jihozápadu Austrálie a Aljašky spolupracují na neobvyklém výzkumu. Sledují migraci bužňáka tenkozobého, který ročně urazí až 15 000 km přes Tichý oceán. Chtějí zjistit, proč ptáci častěji hynou a mění své tradiční trasy, uvedl to list The Guardian. No a italský tenista Jannik Sinner je ve 24 letech k nezastavení. Na Antuce v Madridu bude v neděli útočit už na pátý titul z prestižních turnajů Masters.

odpoledne, právě teď je ten správný čas pomalit, usmát se a nechat se unášet pohodovou náladou. Ať už jste na cestách, doma na gauči nebo někde s přáteli, díky, že jste s námi na vlnách Hit Rádia Zlín. Příjemnou pohodičku teď ještě víc naladíme muzikou, která vás nebude rušit, ale příjemně doprovodí. A už za chvilku pokračujeme dalším mixem. Jste s Mončou.

Luxus energie, Bombardino, Linkin Park, 8 minut po 13 na vlnách Hit Rádia Zlín. Přeji vám krásné sobotní odpoledne, den jak korálek. Máme za sebou noc plnou tradic, přátelé, a trochu i netradičních úprav. V Litenčicích, Pačlavicích i Postoupkách se sotva stihla Majka postavit a už šla holka jedna hubená k zemi. No zkrátka, někdo se zřejmě spletl tradici s rychlým kácením v akci. Dobrovolní hasiči si na sociálních sítích neodpustili vzkaz, že kdyby už Majka měla padnout, aspoň podle starých zvyků a s trochou víc respektu k práci ostatních, a mají pravdu. A jak už to bývá, internet se samozřejmě rozdělil na dva tábory. Jedni říkají, tradice je tradice, má se hlídat Majka. Druzí zase, když už, tak ať to aspoň není jak akční film s motorovkou. Každopádně jedno je jisté, Majka je zkrátka každoroční disciplína, velmi krásná tradice, kde se opravdu potkává ta tradice, soutěživost a občas i hodně rychlá akce. Takže pokud i přátelé ještě máte Majku, Máječku, jako my třeba na Machové, včera jsme stavěli i v Malenovicích na náměstí, tak si ji pořádně ohlídejte. Držím moc pěsti.

0: Vím, že krásná pohodička, máte party, máte zahrádky, máte májky, chystáte se na stavění májek a tak dále. Jsem moc ráda, klidně pište dál, kde jste, kde jsme s vámi a za chviličku z Beden Hit Rádia Zlín pro sobotní slunečný den Kelly Clarkson. Hrajeme hity.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite, 85 gramů za 24,90 a Persi

0: XXL Shopping Mania je v XXX Lutz Brno. Sleva 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka.
6: Chcete mít jistotu, že je o vaše dítě skvěle postaráno? 1. července se otevírá v Želechovicích nad Dřevnicí dětská skupina Kuřátka. Bezpečné místo plné péče a radosti, zaměřené na rozvoj a logopedickou prevenci. Dětská skupina Kuřátka. Projekt EU. Přihlášky najdete na webu obce Želechovice nad Dřevnicí.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

2. května slavíme Den sourozenců, takže ideální chvíle připomenutí si ty, kteří s námi vyrůstali, sdíleli pokoj a taky poslední sušenku, i když ji vlastně sdílet nechtěli. Sourozenci jsou totiž zvláštní.

nebo jim aspoň nepřipomínejte tu historku z 90. let. Na ty naše krásné sourozenecké vztahy a k tomu i taková krásná banda Poetika. Zkouším žít. Na vlnách Hit Rádia Zlín hrajeme jen hity a já vám přeji krásný víkend s námi.

0: krásnou sobotu s námi, ladí vás Hit Radio Zlín. Krom toho, že tu máme Světový den sourozenců, ještě jeden Světový den přilípnu, Světový den Harryho Pottera. Takže přátelé, jaká kouzla bychom potřebovali v reálném životě? Co myslíte? Třeba stresus pričus, parkovatus instantus, výplatimus plus, odpisus rychlus, probudíš maximus. Co? Takový krásný kouzla. Líbilo by se vám to? Mně se líbí jedno, co máme na našem Facebooku. A to si myslím před létem je úplně super. Ještě Kilus Dolus.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď

0: CZ. Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Prostorný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Autokom Zlín. Váš prodejce a servis vozů Kia. Autosalon Kia ve Zlíně.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.
7: Second

0: Krásným hitem se loučíme s uplynulou hodinkou krásného sobotního slunečného dne. David Stypka, Benji z Olítání. Za chviličku aktuální zprávy. Přátelé, v Česku se poprvé představí nejdražší poštovní známka světa. Kde ji můžete vidět a za kolik stojí? Na to si počkáme ve zprávách. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. U 30 ve Strání na Uhersko-Hradišťsku pozor, je tam velký požár, hoří tam plot, na místě jsou záchranáři a hasiči. Dále u Babic na Uhersko-Hradišťsku nedaleko parkoviště u Hřbitova se šetří nehoda dvou osobních vozidel. U Frištáků na Zlínsku z důvodu nedostatku parkovacích míst u ZOO Lešná je zjednosměrněná silnice. Rajnochovice na Kroměřížsku, tady počítejte také s omezením kvůli Rajnochovické 50. V ulicích Tovární, Hustěnovská, Velkomoravská, náměstí Hrdinů, Brněnská ve Starém městě na Uhersko-Hradišťsku je také řada omezení, a to kvůli Slováckému okruhu. Ode mě vše, dávejte na svých cestách na sebe i své okolí pozor. Pokud víte víc, tak vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Už 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak...

0: tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
3: Jsou tady další krátké zprávy ve 14 hodin a Klára Zemanová, hezkou sobotu. Státní rozpočet na příští rok by měl být zaměřený na investice. Dnes to řekl premiér Andrej Babiš. Zároveň se odmítl vyjádřit k tomu, zda bude deficit vyšší nebo nižší než v letošním roce, kdy ho vláda plánuje na 310 miliard korun. Uvedl však, že s rozpočtovou konsolidací by kabinet mohl začít v roce 2028. V Česku se poprvé představí nejdrahší poštovní známka světa Once and Magenta. Už koncem léta na výstavě v pražském obecním domě. K vidění bude i slavná převrácená Jenny. Hodnota exponátů se blíží miliardě korun. Samotná Magenta má cenu přes 250 milionů. Vietnam a Japonsko chtějí prohloubit spolupráci v energetice i v oblasti kritických surovin. Japonská premiérka to uvedla při návštěvě Vietnamu po jednání s tamním premiérem. Informuje o tom agentura Reuters. No a Kanada bude letos po více než 40 letech chybět na hokejovém Spenglerově poháru. Oznámili to pořadatelé prosincového turnaje a zástupci kanadského svazu. Výběr Kanady se Spenglerova poháru, který se ve Švýcarsku hrál poprvé už v roce 1923, pravidelně účastnil už od roku 1984.
4: Prodejna Ovesta Křekov u Valašských Klobouk. Tady najdeš jen profesionální nářadí Milwaukee.
5: Novinky si přijďte vyzkoušet 22. května na velké prodejní akci Ovesta.cz.
6: Venku je stále krásně, sluníčko, teploty kolem 24 stupňů Celsia. Přátelé, podobný den bude i zítra. Opět čekejte slunce a 25.
1: Hit Radio Zlín.
6: Slunce svítí a dneska to nebude jen tak ledajaké téma, ale přátelé, jarní úklid, sluníčko je neúprosné, všechno smejčení, mytí, leštění a velký jarní úklid, protože opravdu jde vidět i to, co prostě nechceme. A jak umýváte okna? Máme alábabské rady, bez leštění, holky, tak si na to posvítíme.

Zdraví vás Hit Radio Zlín, slunce svítí a vy možná doma vidíte i to, co nechcete. Jo, je tu doba smejčení. A já tu mám takové malé praktické okénko, a to doslova. Přátelé, jak umýt okna bez leštění? Podle babských rad úplně jednoduše. Stačí voda, trocha octa a hlavně nervy ze železa. Prý to pak krásně schne bez šmouch. A bonus, celý byt voní tak, že se budete připadat jak v salátu. Další trik. Myjte okna, když není přímé sluníčko, protože jinak vám uschne dřív, než řeknete, kde mám hadr a šmouhy jsou zpátky. A úplně nejlepší rada na závěr, když se vám do toho nechce, počkejte na déšť. Výsledek sice není dokonalý, ale je to bez práce. A nebo

0: Je sice oslabený, unavený, ale zpátky tam, kam patří. Záchranáři dokonce kontrolují i zdravotní stav, řeší, jestli se podařilo nasadit GPS, aby ji mohli dál sledovat. No a my všichni můžeme jen doufat, držet tomu pěsti, že tenhle velký oceánský příběh bude mít šťastný konec. A připomínám, že s plánem na záchranu vázlého keporka přišli němečtí podnikatelé, oba celý projekt zaplatili a samozřejmě velký dík patří i spoustě odborníků a dobrovolníků, kteří Timmy ho v tom nenechali. Takže Timmy, držíme pěsti a za chviličku Marquez. Hrajeme hity, jsme Hit Radio Zlín.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous-vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

I dnes s námi ladí vás Hit Radio Zlín, krásnou sobotu a teď tu mám jednu zprávu z Otrokovic, která je možná trochu suchá, ale jen dočasně. Místní koupaliště si totiž dává menší pauzu. Plavecký bazén jde do generální opravy. Důvod? No, řekněme, že už měl za sebou tolik sezon, že si zasloužil nový plavecký kabátek. Město investuje do nové izolace, aby voda zůstala tam, kde má, tedy v bazénu a ne na výletě po okolí. Takže teď chvíli bez plavání, ale pak se vrátí bazén v plné formě, připravený na další léta cákání, skákání a letní pohodičky. No a kdo si počká, ten se dočká a bude to skvělé.

0: že v tom jedete s námi. Ahoj do rádia, zdravím tě Mončo, zdravím vás všechny z gauče. Kafe v ruce a úplný víkendový klid, díky za muziku, co nám dělá sobotu ještě lepší, Libor z Hulína. Posíláme pozdrav z cesty na chalupu, hrajete nám něco fakt suprovýho, veselýho, ať to hezky ubíhá, hezký víkend všem, Káťa. Ahoj, u nás doma se dnes nic nedělá, Moni, maximálně přemýšlíme, co si dá dobrýho k večeři, těšíme se na grilovačku, díky za super atmosféru v éteru. Mirek z Napajedel, díky moc za vaše skvělé zprávy a já vám posílám další parádní muziku, třeba Adele nebo kapelu Krištof na viděnou, buďte na příjmu.
1: Jaro začíná v zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Sazenice zeleniny, balkónových květin a bylin, letničky, trvalky, okrasné keře a stromky, kvalitní substráty, mulčovací a dekorační kůry, hnojiva, postřiky, truhlíky, květináče, zahradní nářadí a mnoho dalšího. Nabídka je opravdu pestrá, tak pospěšte do zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17, v sobotu od 8 do 12. zahradnictvímílek.cz.
2: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
3: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Skvělý hlas, tady ho svím se a aktuální servis před námi. Za 2 minuty to máme 15. hodinu. Jsme Hit Radio Zlín. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy v ulici Šafaříkova ve Valašském Mezříčí se aktuálně šetří nehoda 2 osobních vozidel. U Konovic na Uhersko-Hradišťsku nedaleko staroměstských Humen tady máme také nehodu 2 osobních vozidel. V ulicích Dlouhá, Sokolská ve Zlíně kvůli fotbalu počítejte s řadou omezení. Dále v ulicích Tylova, Mánesova, Erbenova v Otrokovicích kvůli Májofestu Otrokovice je také řada omezení a v ulicích Dlouhá, Tršovice nábřeží Smetanova ve Zlíně i tady platí kvůli fotbalovému utkání řada omezení. Ode mě vše. Pokud vy máte co říct, budu moc ráda, když zavoláte. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
3: Je 15 hodin a jsou tady další krátké zprávy a Klára Zimanová hezkou sobotu. Premiér Andrej Babiš se v neděli v Arménii krátce setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Podle serveru iDnes.cz půjde o jejich první osobní setkání od Babišova nástupu do funkce. Současná vláda i Babiš dříve Ukrajinu i jejího prezidenta kritizovali a mluvili také o zrušení muniční iniciativy. S prvními teplými dny jara vystrkují u hlavní silniční magistrály v centru Varšavy divoké kachny, zobáky z křoví. Dobrovolníci, kteří situaci sledují, zastavují hustou dopravu, aby umožnili ptačímu hejnu pokojně přejít, a to i s plným souhlasem policie, píše o tom agentura AFP. Spojené státy americké plánují snížit počet svých vojáků v Německu o zhruba 5 000. K redukci má dojít během následujících 6 až 12 měsíců, uvedla to agentura Reuters. V Německu teď slouží asi 35 000 amerických vojáků. A jdeme na sport. Gól Davida Pastrňáka po přihrávce Pavla Zachy neodvrátil prohru hokejistů Bostonu 1-4 s Buffalem a vyřazení z playoff NHL. Sabres vyhráli sérii 4-2. Rozhodující 7. zápas se vynutila Tampa Bay, která zvítězila v Montrealu 1-0 v prodloužení. Domácím nestačilo 32 zákroků Jakuba Dobeše, který byl vyhlášen 2. hvězdou utkání.
4: Prodejna Ovesta Křekov u Valašských Klobouk. Tady najdeš jen profesionální nářadí Milwaukee.
5: Novinky si přijďte vyzkoušet 22. května na velké prodejní akci. Ovesta.cz.
0: Venku je krásně, teploty kolem 23, sluníčko a krásný sluneční den nás čeká i zítra. Někdy dáme možná i 28.
1: Hit Radio Zlín.
0: Hned na úvod do další hodinky budu mít pro vás jednu krásnou zprávu z Kroměříže. Město si totiž připomene 100 let od narození muže, který nám dal spoustu fantazie, humoru a taky trochu kouzel. Víte, o kom je řeč? Počkejte si na to. No a z muziky jen to nejlepší, David Guetta nebo Ellie Goulding. Já jsem Monča, buďte napříjmu.

Jednu krásnou zprávu z Kroměříže. Město si připomene 100 let od narození muže, který nám dal spoustu fantazie, humoru a taky trochu kouzel. Řeč je o Miloši Macourkovi, autorovi, díky kterému jsme mohli věřit, že stačí zazvonit kouzelným prstenem, zvonečkem a svět je hned o něco zábavnější. Právě na domě, kde se narodil, přibude pamětní deska a její odhalení proběhne začátkem června při vernisáži výstavy Krále fantazie. A když si vzpomenete na pohádky a příběhy jako Arabela nebo Mach a Šebestová, tak je jasné, že tenhle pán uměl dělat svět o něco kouzelnější. A právě takové osobnosti má smysl si připomínat. No, my jdem zpátky k muzice, 8 minut po 15. Jsem ráda, že nás sledíte, jsme vaše Hit Radio Zlín.

0: ale s cenou přes 250 milionů korun. A nebude sama. V pražském obecním domě ji doplní i slavná další filatelistická legenda a celá tahle výstava je v podstatě takový malý poklad za skoro miliardu. Takže až se řekne známky, tentokrát rozhodně nejde o žádnou nudu, tohle je fakt svět, kde se z maličkosti stávají obrovské příběhy.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
3: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Prostorný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Autocom Zlín. Váš prodejce a servis vozů Kia. Autosalon Kia ve Zlíně.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

krásný, silný hlas, rozhodně nebude nouze. Fanouškové se samozřejmě mají na co těšit. Anastasia totiž pořád jede i na vlně svého slavného debutu Not The Kind, od kterého minulý rok uplynulo krásných 25 let. Takže pokud máte chuť na pořádnou dávku emocí, hitu a samozřejmě nezaměnitelného jejího hlasu, Brno bude letos na podzim znít opravdu, ale opravdu hodně na hlas. A mám tu další skvělý hlas, tentokrát Taylor Swift.

Jsme v propojení skvělé muziky, ladí vás Hit Radio Zlín. Zdravíme do studia, máme zapnuté rádio, vypnuté starosti. Takhle má vypadat sobota. Díky, že nám hrajete tak skvěle ke grilování. Janča z Hulína. Janičko, díky moc za zprávu. Zdravíme, ať vám chutná. Posíláme velký dík, že nám děláte společnost při úklidu. Aspoň to líp utíká. Mějte se krásně, Romča. Romy, díky

0: za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Už 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď.
3: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
4: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
2: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Krásné slunečné sobotní odpoledne ladí vás Hit Radio Zlína. Kromě skvělé muziky přinášíme i aktuální informace. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V Žítkové na Uhersko-Hradišťsku nedaleko obecního úřadu se aktuálně teď řeší střet osobního s nákladním vozidlem. V ulici Šafaříkova ve Valašském Meziříčí se došetřuje nehoda dvou osobních vozidel. V ulicích Dlouhá, Sokolská ve Zlíně kvůli fotbalu počítejte s řadou omezení. Dále v ulicích Tylova, Mánesova, Erbenova v Otrokovicích kvůli Májo Festu Otrokovice je také řada omezení. A kvůli fotbalu platí omezení i v ulicích Dlouhá, Tyršovo, Nábřeží, Smetanova ve Zlíně. Ode mě vše, pokud v tom jedu s vámi, dávejte na sebe pozor, pokud víte víc, tak vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Chcete mít jistotu, že je o vaše dítě skvěle postaráno? 1. července se otevírá v Želechovicích nad Dřevnicí dětská skupina Kuřátka. Bezpečné místo plné péče a radosti, zaměřené na rozvoj a logopedickou prevenci. Dětská skupina Kuřátka. Projekt EU. Přihlášky najdete na webu obce Želechovice nad Dřevnicí.
4: Nové zlínské centrum pro bydlení. Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod Jižními svahy. Pomůžeme vám s pronájmy, prodejem a koupí nemovitosti či hypotékou. Více na www.zvonek.cz.
5: On air.
1: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
6: Je 16 hodin, jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Hasiči zasahují u požáru lesa v Rynarticích v Národním parku České Švýcarsko. Hoří plocha odhadem o velikosti 10 hektarů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. S hašením z výšky pomohou dva vrtulníky. Situace se sleduje. Volodymyr Zelenský telefonicky pozval Roberta Fica do Kyjeva. Fico naopak Zelenského do Bratislavy. Zelenský o tom informoval na síti X s tím, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie a že je připraven předat Kyjevu slovenské zkušenosti. Herci a scénáře vytvořené umělou inteligencí nebudou mít od příštího roku šanci ucházet se o Oscary. Podle agentur AFP a Reuters o tom dnes informovala Americká akademie filmového umění a věd. Ta prestižní filmové ceny vyhlašuje. No a teď smutná zpráva. Ve věku 59 let zemřel bývalý pilot Formule 1 a paralympijský šampion Alex Zanardi. Rodina uvedla, že odešel v obklopení blízkých. Zanardi závodil ve Formule 1 v 90. letech a později získal 4 paralympijská zlata v cyklistice.
7: Prodejna Ovesta Křekov u Valašských Klobouk. Tady najdeš jen profesionální nářadí Milwaukee.
8: Novinky si přijďte vyzkoušet 22. května na velké prodejní akci. Ovesta.cz.
0: U nás ve Zlínském kraji stále krásně, sluníčko, teploty kolem 23 a krásný den jako korálek bude i zítra. Čekejte jasno, polujasno a teploty kolem 25.
5: Hit Radio Zlín.
0: Máme minutu po 16, stále ten nejlepší parťák, to jste vy a my dohromady přes skvělou muziku a aktuální informace. Zlín si letos připomíná 150 let od narození Tomáše Bati, ale žádné suché dějiny nečekejte. Podrobnosti za chviličku. Teď už zpěvák, co si říká Kaunty, dáme si Joan Osborne nebo Shakiru. Jsem Monča, buďte napřímo.

Rádia Zlín a Zlín si také letos připomíná 150 let od narození Tomáše Bati. Ale žádné suché dějiny opravdu nečekejte. Ve městě je totiž výstava, která ho ukazuje úplně jinak. Lidsky, s nápadem a tak, že vás to fakt může chytit. Jmenuje se Stopy Tomáše Bati a místo dlouhých textů vás čekají obrázky, krátké myšlenky a takové to aha, kdy si řeknete, jo, tohle vlastně dává smysl i dnes. Nejlepší na tom je, že si tam člověk může na chvíli zpomalit a třeba si i uvědomit, co je pro něj samotného důležité. Takže pokud budete mít cestu kolem, určitě se zastavte.

0: XXL Shopping Mania v XXX Lutz Brno. Sleva 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.
1: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích?
3: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme

0: republice.
1: Více o akci na
2: firmanazajitky.cz.
0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Trochu znejistí ty, co je ještě nechtějí pustit z ruky. Ve Zlínském kraji je zima definitivně pryč, co si budem. Areály se chystají na kola, léto a pohodičku, ale pozor. Ve Štítné nad Vláří se lyžuje dál. Ano, slyšíte dobře, jen takový malý detail na trávě. Ano, existuje travní lyžování a ne, není to vtip. Jezdí se slalom, obřák a rychlost, no klidně kolem 60. Takže když uklouznete, aspoň víte, že padáte stylově a krásně do zelené. A nejlepší na tom je, že tenhle sport láká čím dál víc lidí, hlavně děti a pak i jejich rodiče, kteří si řeknou, že to zkusí taky a už v tom jedou. Takže pokud vám chybí sníh, stačí si najít kopec, posekat trávu a můžete pokračovat.

0: Parta z 90. Sugar Babes. Ano, 90. léta muzika, na které jsme vyrostli, a to jsou i naše hudební speciály určené právě jenom pro vás. Každý pracovní den, kromě středy, vás čeká Hit Radio Classic na vlnách Hit Radia Zlín. Mix těch největších hitů 80. 90. let, ale i milénia. V pondělí se více házíme a hladíme po duši, taková romantika, v pátek už to začne trochu víc takových tanečních rytmů, no a středa, tak to je vaše, přátelé, vaše středa, hity na přání. Tak si to zapamatujte, každý všední den od 6 do 9 večer, Hit Radio Zlín a Michal Pospíchal, muzika, která ví, co právě potřebujete. A za chviličku Pitbull, anebo Mandraže, hrajeme hity a krásnou sobotu s námi.
1: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: veden Hit Rádia Zlín. Jdeme na aktuální servis. Krásnou sobotu s námi. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V Žitkové na Uhersko-Hradišťsku nedaleko obecního úřadu se nám došetřuje nehoda nákladního s osobním vozidlem. V ulicích Dlouhá, Sokolská ve Zlíně kvůli fotbalovému zápasu počítejte s omezením. V ulicích Tylova, Mánesova, Erbenova v Otrokovicích kvůli Májofestu také řada omezení. V ulicích Dlouhá a Tyršovo nábřeží Smetanova ve Zlíně taky kvůli fotbálku řada omezení. No a Rajnochovice na Kroměřížsku kvůli Rajnochovické 50 je také řada omezení. Vám přeju cestu, ať to sviští po strništi, po cestě, ať vám je fajn a dojedete do cíle svých cest pořádku a ve zdraví a vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Zlín.
2: Jsou tady krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová hezkou sobotu. Dnešek je v Česku prvním letošním letním dnem, kdy teploty dosahují alespoň 25 stupňů Celsia. Kolem 14. hodiny tuto hranici překročila Plzeň, Bolevec a později i části Polabí. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Před rokem naměřil první letní teploty už 16. dubna. Počátkem letošního dubna se k ním ale několik stanic v Česku přiblížilo. Zpřísnění trestů za týrání lidí nebo zvířat ve společné domácnosti vláda zřejmě podpoří. Novela počítá se zvýšením minimální sazby vězení z půl roku na jeden rok. Horní hranice trestů se nemění. Kabinet má návrh v pondělí projednat bez připomínek. Láska z internetu vyšla ženu na miliony, naletěla falešnému americkému vojákovi. Kriminalisté z Hradce Králové řeší rozsáhlý internetový podvod. Podvodník ji připravil o více než 2 miliony korun pod záminkou poplatků, letenek a zmrazeného účtu. Buďte obezřetní. No a tajvanský prezident po vynuceném odkladu cesty přiletěl na návštěvu Svazijska. Cestu původně plánoval před týdnem, a to kvůli tlaku Číny, která Tajvan považuje za svou vzbouřenou provincii. Nezískal ale povolení od tří amerických zemí. Uvedl to server Taiwan News.
3: Prodejna Ovesta Křekov u Valašských Klobouk. Tady najdeš jen profesionální nářadí Milwaukee.
4: Novinky si přijďte vyzkoušet 22. května na velké prodejní akci Ovesta.cz.
0: Zdravím Domču, hlásí sluníčko 20 z Valmezu, hlásíte i 21 z Kroměříže, sluníčko Zlín, schodně 21 a v Seti.

nechce se vám řídit. Na trať se vrací Leo Express a nevrací se jen tak ledajak, ale s úplně novými vlaky, které u nás zatím nejezdily. Jsou nízkopodlažní, moderní, s klimatizací a takovým tím pohupem v zatáčkách, že si cestu vlastně i užijete. Jezdit budou nejen do Prahy, ale nově i dál, třeba směrem na Slovensko až do Bratislavy, a co je docela fajn, spojení je přímé, pohodlné a ceny začínají už docela příjemně. Takže jestli plánujete výlet, služebku nebo jen prostě zmizet na den z domu, možná je tohle přesně ta jízda, kterou stojí za to zkusit. Co říkáte?

0: Jsem ráda, že ladíte právě nás, Hit Radio Zlín, a teď tu mám jednu, řekněme, hodně odlehčenou informaci. Dnes se totiž slaví Světový den nahého zahradničení. Ano, slyšíte správně. Den, kdy můžete vyrazit na zahradu a neřešit, jestli se vám to hodí k tričku. Cílem je prý spojení s přírodou, ale upřímně, některé rostliny na to možná nejsou úplně připravené, nemluvě o sousedech, jo. Odborníci doporučují vyhnout se růžím, kaktusům a hlavně elektrickému nářadí, a tamto už začíná být opravdu vážné. Takže pokud dneska uvidíte souseda, jak zalévá záhon a vypadá nějak, no, lehce oblečený, nedivte se. On jen slaví a opravdu důkladně. A myslím, že počasí u nás ve Zlínském kraji k tomu úplně vybízí.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Krásné odpoledne, už pozdní, 17.30, ladí vás to nejlepší vlny Hit Rádia Zlín a já mám pro vás něco, co vás zvedne ze židle a ideálně i na nohy. Celý květen totiž na Hit Rádiu Zlín vyrážíme ven za vámi, na místa, která milujeme, na akce, kde to žije a za zážitky, které dělají náš kraj tím, čím je. Každý týden spolu objevíme něco nového, třeba kam vyrazit běhat, kde je nejlepší letní kino, kam k vodě a jo, i kde mají na festivalech to úplně nejlepší jídlo. A pozor, zapojit se můžete i vy. Stačí nám dát vědět vaše tipy na našem webu Hit Rádia Zlín a můžete vyhrát vstupenky na ty nejlepší akce u nás ve Zlínském kraji. A začínáme hned od pondělí. První téma, nejlepší trasa na běhání. A jestli si troufáte, můžete vyhrát i místo v týmu Hit Rádia Zlín na čtvrt maratonu a odběhnout ho společně s Pavlem a Šárkou z naší odpolední show. Takže šněrujte bodky a boty, zapojte se a pojďte s námi žít Zlínský kraj naplno. Podrobnosti na našem webu.

0: Sobotní podvečer je tady, ten čas, kdy už zpomalujeme, ale nálada pořád zůstává nahoře, máme tu víkend, sluníčko pomalu klesá, den se ukládá k odpočinku a my vám k tomu servírujeme tu nejlepší kulisu. Na Hit Radio Zlín totiž víme, že muzika dělá chvíle ještě hezčí, ať už jste doma, na zahradě, na cestách nebo s přáteli, máme pro vás přesně ty hity, které vám sednou do nálady. Za chvilku Panic and the Disco nebo ano, rozněžněnou Pink, prostě pro každého něco. Tak si užijte tenhle podvečer naplno, zůstaňte s námi, protože naše muzika vás bude bavit i dál.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na ně?

0: občas bizár.
1: Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Chcete mít jistotu, že je o vaše dítě skvěle postaráno? 1. července se otevírá v Želechovicích nad Dřevnicí dětská skupina Kuřátka. Bezpečné místo plné péče a radosti, zaměřené na rozvoj a logopedickou prevenci. Dětská skupina Kuřátka. Projekt EU. Přihlášky najdete na webu obce Želechovice nad Dřevnicí.
0: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Krásný podvečer v 18 hodin, jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Sucho v Česku výrazně zvyšuje riziko požárů, hlavně od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Kombinace dlouhodobého sucha a vysokých teplot situaci dál zhoršuje. Na začátku pracovního týdne má přijít déšť, takže by se nebezpečí mělo snížit, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. A já rovnou navážu, hasiči dnes odpoledne zasahují u požáru lesa v Rynarticích. Části obce je Třechovice v Národním parku České Švýcarsko. Hoří plocha odhadem 10 hektarů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. Zašení z výšky pomohou dva vrtulníky. Domorodé komunity z jihozápadu Austrálie a Aljašky spolupracují na neobvyklém výzkumu. Sledují migraci bužňáka tenkozobého, který ročně urazí až 15 000 km přes Tichý oceán. Chtějí zjistit, proč ptáci častěji hynou a mění své tradiční trasy, uvedl to list The Guardian. A závěrem počasí, zítra bude jasno nebo skoro jasno, večer v Čechách bude od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Polabí se můžeme těšit i na 29. V tisíci metrech na horách pak naopak okolo 19.
4: Prodejna Ovesta Křekov u Valašských Klobouk. Tady najdeš jen profesionální nářadí Milwaukee.
5: Novinky si přijďte vyzkoušet 22. května na velké prodejní akci Ovesta.cz.
2: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.

0: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem. Under Armour
1: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Baselayer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
2: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Prostorný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi. Kia. Movement that inspires.
3: Autocom Zlín. Váš prodejce a servis vozů Kia. Autosalon Kia ve Zlíně.

0: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
1: No jaké bys chtěla?
0: No přece ty z Baumaxu.
1: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
0: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Už 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!
3: Nové zlínské centrum pro bydlení. Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy. Pomůžeme vám s pronájmy, prodejem a koupí nemovitosti či hypotékou. Více na www.zvonek.cz.
4: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
2: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz

0: Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Jsem vůně, kterou plaveš.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si

0: Zkoupnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Už 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!
1: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
2: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si